0: Dobré ráno, milí naši kamaráti, celý týždeň sa s láskou, lebo to bolo naozaj veľmi, veľmi intenzívne, vraciame k rozlúčkovému zápasu z Denacháru.
1: A k hviezdám, ktoré sme privítali u nás v štúdiu a medzi inými aj asi najväčšiu hviezdu z pohľadu svetového športu, ktorá tam bola.
0: Ktorá bola v Trenčíne?
1: Novo fans proti hokeju nič, ale bol to futbalista brankár Peter Čech from Chelsea.
0: From Chelsea, legendárny helmeci. Bol absolútne milý, absolútne usmievavý a absolútne fantastický. Petr Čech bol milášek.
2: Pro mňa je to obrovská čest, že tady môžu byť a že vôbec sa... Že jsem vůbec byl požádán, abych přijel a abych vlastně tady ten poslední zápas zde nahrál.
1: Aký byl pocit, keď přišla ta zpráva, že teda, či by bylo možné, aby bylo takéto jméno a takáto legenda součástí zápasu další legendy?
2: Tak je to úžasný. Vůbec jenom to, že vlastně, že se mě zeptal, abych přijel, abych tady byl. A mě to je opravdu je to pro mě čest, protože když se vlastně podíváme i do historie československého sportu, tak hráči jako z Denochára zase tolik jich nemáme. A prostě i všechny ty hvězdy, které tady jsou v tom zápase, který budou hrát, tak myslím, že to není, jak to vlastně je to skvělá událost pro každého fanouška hokeje.
0: Ale naozaj vysvětlíme aj slovenským fanoušikom hokeja, ktorí možno nevedia, že Petr Čech chytával aj, aká liga to bola, kde si chytával vlastně hokej?
2: Tak já musím říct, že mám jeden start v elitní lize v Británii a momentálně stále hraju vlastně tu nižší soutěž, tak abych pořád se udržoval fit a baví mě to, takže není to tak, že bych
0: prvý raz výstroj.
2: Bych si dneska poprvý oblékl brusle a že se budu snažit, aby mě to aspoň jednou trefilo. To stejně tak bude, ale je to hlavně daný tím, že vlastně s hokejem mám zkušenosti.
0: A už jsi byl zvyknutý na helmu?
2: A byl jsem zvyknutý na helmu, no. To jsme neměli říkat, to je překvapení, protože já dneska budu chytat v té fotbalové.
0: Na tankistu, jak o tom hovorím.
1: No, tak to bylo. Počúvajte, veľa o zákulisí tohto zápasu nájdete aj v aktuálnej epizóde športového podcastu Fanúšik na fanradio.sk.
0: Fanúšik má mnoho, mnoho informácií, po ktorých, ak ste hokejoví priaznivci, určite túžite, lebo sme boli naozaj na dotyk obrovských hviezd.
1: Ak ste nepriaznivci, tak možno informácie, o ktorých ste netučili, nielen na fanradio.sk, ale aj na YouTube a tiež cez klasické podcasty, kde je počúvať.
0: Cez všetky platformy. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.

0: Pekné ráno, želáme z fanrádia, milá celá hokejová rodino.
1: Jaromír Jágr bude o Zdenovi Chárovi pekne hovoriť, počúvajte.
2: Chodiť cez neho asi bolo naozaj náročné.
3: Práve že ne, bolo to veľce jednoduchý.
0: Čo platilo a čo možno dnes zopakujete?
3: Tak ja už som nebol 8 měsíců na ledě, aby Zdeno měl šanci mě zastavit, takže obětoval jsem se kvůli němu, aby měl poslední šanci. Vlastně.
2: Ano, ale Zdeno rád hovorí a hovoril aj o vás, že teda, že to boli časy, keď ešte hokejisti mali svaly.
3: A Zdenek už je teď ztratil trochu.
0: A on už je vytrvalostný hokejista.
3: Jasne, on se rozhodl, že bude běhat jenom, takže... Ale ne, teď jako upřímně, jako bylo to s ním velice těžký. Nemyslím si, že moc lidí na začátku jeho kariéry mu dávali šanci, že vůbec se dostane do NHL a on všem dokázal, že tvrdou prací a vůli a trpělivostí můžeš dokázat na světě úplně všechno.
0: Užijte si hru, ak se to tak dá povedať, alebo stretnutě, to už necháváme na vás. Jasne. A povieme
3: no, musíme udělat všechno pro to, aby Zdeno byl nejlepší, no, takže bude to těžký.
0: No. No, krása. A čo Zdeno Chára naučil Petra Bondru?
4: So Zdenkom v Otáve jsem býval na izbe.
0: Ano.
4: A tak boli jsme na večeri, komplet na večer a všetko, prvé sa najedli. 10:30 a Zdenko listuje v room service ako menu. Ako, a viem, že čo Zdeno? Že dáme dezert, nie? A viem, čo dezert? Však je 10 hodín, 10:30. Objednáme dezert. Tak ma naučil takto po večeroch jedávať a maškrti a o 10:30, 11 hodín a dezert.
0: Tak začnite chálovať teraz.
2: Chárovačka.
0: Vidíte, to je veľký učiteľ a obrovská inšpirácia samozrejme. Zdenko, pekne ťa pozdravujeme a ďakujeme, že Fan Rádio a my sme smeli byť pri tom.
5: Najväčšia zábava. Dobre. Iba vo Fan Rádiu.

ono se kolem. Ty jsi jako sem, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak zem, co obrací se ke slunci.

Jeho vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.